0: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party signál rádia.
1: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: John Bon Jovi vás skvěle probouzel minutu před 6 hodinou na signálu. Připravená už je tak Lucka Synková s dnešními úvodními zprávami a po nich vás budou probírat do nového dne 80, jak jinak od CC Catch, Fiction Factory nebo Pretenders.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A je to taky úvodní pohled na silnice D10, 40. kilometr ve směru Turnov. Tady je porouchané vozidlo, počítejte tedy se zdržením, jinak jsme bez nehod, tak kež by nám to vydrželo co nejdéle. Klidnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádio na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké páteční ráno ze Signálu přeje Lucie Synková. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak mohou pokračovat v oznamování, která volební uskupení a kandidáty připustili k souběžným komunálním volbám. V jejich případě zákonná lhůta skončí až v sobotu. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních uskuteční 9. a 10. října, případně druhé kolo senátních voleb, pak 16. a 17. října. Silné bouřky způsobily na jihu Moravy rozsáhlé výpadky elektřiny. Bez dodávek zůstalo přibližně 4,5 tisíce odběrných míst. Nejvážnější situace byla na Břeclavsku a Hodonínsku. Kolem 9:30 večer se podařilo počet míst bez proudu snížit zhruba na 1400. A problémy se nevyhnuly ani železnici.
1: Co se děje v regionu?
4: Letošní vzpomínková jízda historických vozidel na trase ze Zbraslavy do Jíloviště bude ve znamení připomínky z tého výročí triumfu závodnice Elišky Junkové. Tato žena proslulý závod vyhrála poprvé v roce 1926. Jízda proběhne 5. září. Všechny vozy, které se na trať vydají, budou vystavené od 10 hodin na náměstí ve Zbraslavi. Start závodu je pak v plánu na 13. hodinu. Honza Navrátil, Zbraslav.
1: Sport.
3: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. A dodejme, že utkání v pavilonu P na výstavišti začne v 8 večer.
1: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešek bude oblačný až zatažený, lokálně s přehánkami. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky i bouřky, které mohou být opět velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Já vás moc zdravím, tak jsme se přeci dočkali, je tu pátek 6:02, no a i během něj pro vás budu mít ranní informace, které vám určitě přijdou hod, to znamená, jak bude venku očekávané události a už zanedlouho si otevřeme kalendárium pro 21. srpen. Dobré jitro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio s vámi vstává v 6 hodin a 10 minut do 21. srpna. Datum, které v nás i po 58 letech stále rezonuje kvůli vpádu vojsk z přátelných zemí. Proto je i dnes Den památky obětí invaze v roce 1968. K němu se přidáváme. Johankám přejeme jen to nejlepší k svátku a hned tři výrazné sportovní osobnosti slaví narozeniny. 68. fotbalista a později trenér Bouřlivák Petr Rada, kulaté čtyřicetiny nejrychlejší muž planety Usain Bolt a tři křížky si připisuje tenistka, nedávná finalistka Wimbledonu Karolína Muchová. A zároveň je 21. srpnový den dnem básníků. Tak dobré ráno, s pocitem, že máte vystaráno.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Tři minuty po čtvrt na sedm se probouzíte s ranním signálem a pokud míříte ven, budou se vám dnes hodit deštníky, má být totiž oblačno až polojasno, ovšem odpoledne a večer od jeho západu až zataženo a na většině území přeháňky či srážky i vydatnější, včetně bouřek. Co se týče nejvyšších teplot pro 21. srpen, tak ty mají být stále ještě příjemné letní, 22 až 27 stupňů na jihu Moravy, tam to má stoupat na 28. Tak teď si dáme alespoň i letní muziku. John Paul Young, hezké ráno.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Stáváte se signálovým ránem a 5 minut před 6:30 zjistíme, co přichystal pátek 21. srpna.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Česko si připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Druhým dnem v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Módní veletrhy Styl a Cabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště. Představí se na nich 142 vystavovatelů z 15 zemí. Více než polovina vystavovatelů je z Česka. A v jihomoravské metropoli ještě zůstáváme. Startuje zde totiž mistrovství Evropy volejbalistek. Naše hráčky ho začnou úderem 8. večer soubojem s Řekyněmi. Fandíme, příjemné páteční Nitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přesně v půl sedmé máte ten správný ranní signál a pojďme se rozkouknout, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál rádio doprava.
0: Dálnice D11, 33. kilometr ve směru na Prahu, tam je osobní auto s defektem pneumatiky u středových svodidel a ještě máme nehodu na silnici 225 u Žadce, kde osobní auto srazilo srnu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Na Signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

4 minuty po půl sedmé vstáváte se signálovým ránem. Mimochodem 21. srpen, který je v kalendáři, tak taky oslavuje kozy jako jedno z prvních zdomácnilých zvířat, která lidem již 10 000 let poskytují mléko, maso, vlnu a pomáhají s údržbou krajiny. Je potřeba rozhodně dneska popřát i Johanka.

0: k dnešnímu svátku a brzy zjistíme, co nás všechny čeká za počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Na hodinách 6.40 vstává s vámi ranní signál a dnes 21. srpna bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami. Teď po ránu a dopoledne přechodně i polojasno, jinak později se mohou vyskytovat silné přeháňky a bouřky, přívalové deště, přičemž ten vítr může dosáhnout až 70 až 90 km za hodinu. Tak na sebe buďte opatrní a nejvyšší teploty ty nám vystoupají na 23 až 28 stupňů. Za chvilku si dáme další aktuality nejenom ze světa počasí. Příjemné ráno.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Do nového 21. srpnového dne se probouzíte s ranním signálem a minutu před 6:45 jdeme zjistit, co je nového.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun, řekl na zahájení agrosalonu zeměživitelka prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň, kterou Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let. Přibývá Čechů, kteří se bojí vztekliny a nechávají se proti této smrtící infekci očkovat. Riziko nákazy v tuzemsku skutečně existuje, ne však od lišek nebo psů, přenašečem viru vztekliny jsou netopíři. Kvůli nim skončili letos péči lékařů už desítek lidí. V ústecké nemocnici minulý týden nocovali i rodiče s dítětem poté, co vyháněli z bytu netopíra a sahali na něj holýma rukama. Předtím odborníci varují. A španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamů od poloviny dubna, poté co před více než 4 měsíci odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat oznámil 23letý Alcaraz na svém Instagramu. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je s vámi ranní signál 6 hodin 48 minut. Ano, a i z Afriky určitě se moc těší a budou sledovat nový ročník Premier League, který startuje právě dnes, protože tradičně ho sledují miliony diváků po celém světě. Ten úplně nový ročník začíná dnešním utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry. Na soupiskách týmů z Premier League jsou i tři čeští zástupci. V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezony Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček z Newcastle. Další gólman Vítězslav Jaroš z Liverpoolu si pravděpodobně bude hledat jiné angažmá. Tak opravdu začínají velké fotbalové hody. No a když jsme u fotbalu, tak mi tady zaujala ještě jedna úplně aktuální zpráva z médií. Ronaldinho, legendární, to 46-letý fotbalista brazilský, se i v tomto věku vrací do fotbalu, vrací se ne nějak amatérsky, ale profesionálně, protože včera byl představen fanouškům italského klubu Ravena, který působí ve třetí nejvyšší soutěži. 46 let, tak opravdu dokazuje, že věk je pouze číslo. Dobré ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: pěkně zvesela, tak to má být. Hezký pátek, 3 minuty před 7 hodinou. To je romantika.
1: Ty jsi melancholik. Hezké ráno.
0: No, já vzpomínám na Velikonoce, no.
1: Já jsem si říkala, že to vypadá jako z nějakého filmu od Belmonda.
0: Ano.
1: Belmonda.
0: Ano, ano. No, tak jsem si říkal, že když už nám končí to léto, tak já bych se rád vrátil do těch Velikonoc a mít to všechno zase před sebou.
1: Jo, ne, no, takhle. Já jsem si říkala, co má dneska Belmondo. A nějak mi to nenaskočilo.
0: Ne, Belmondo,
1: tak to
0: ne,
1: je úplně jiná asociace.
0: Úplně jinak. Přátelé, samozřejmě Lucka Sinková přede mnou. A hlavně ona vám řekne, co bude čerstvého ve zprávách.
1: No tak silné bouřky řádily především na jihu Moravy a způsobily rozsáhlé výpadky elektřiny. Když si všichni Moravané uvaří hraní, nebo spíš možná už dopolední kafe, to si řekneme za chvilku. A americký prezident Donald Trump má roupy, chce častěji lítat do vesmíru. Já jsem si nejdřív říkala, že to má něco společného s Maskem, ale pak mi v zápětí došlo, že vlastně oni se rozkmotřili, tak kdo ví, co v tom zase je.
0: No, to je nějaká, to ještě,
1: kvůli šárna.
0: To se ještě ukáže.
2: Signál rádio, doprava.
0: Ukázaná platí na silnici teď číslo 56, 35. kilometr trasa přívoz Místek v obci Ostrava, no v obci, ve městě, pardon. 2 vozidla jsou tam v sobě, osobní a nákladní, tak si dejte pozor v těchto místech a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 21. srpna, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Silné bouřky na jihu Moravy způsobily rozsáhlé výpadky elektřiny a zaměstnali desítky hasičů. Energetici evidovali tisíce odběrných míst bez proudu. Nejhorší situace byla na Břeclavsku a Hodonínsku. Kolem 9:30 večer už se počet míst bez dodávek snížil zhruba na 1400. Výpadky způsobily především popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Energetici očekávají odstranění většiny poruch během dnešního dopoledne. Podle některých pražských nemocnic lidé vyslyšeli apel a přišli darovat krev. Některé nemocnice jí ale stále nemají dostatek. Důvodem jsou například omezení pro dárce, kteří nesmějí darovat krev po cestování do některých zemí nebo po předchozím přisátí klíštěte. K darování krve před týdnem vyzvalo veřejnost i ministerstvo zdravotnictví. Krev potřebuje každý 10. hospitalizovaný pacient a vyrábí se z ní také potřebné léky. Americký prezident Donald Trump chce, aby Spojené státy do konce desetiletí výrazně navýšily počet vesmírných letů. Včera podepsal memorandum, podle kterého by se z území USA mělo do roku 2030 uskutečnit až 1000 startů a návratů kosmických těles do atmosféry ročně. To je téměř 6x více než nynější počet. Trump zároveň nařídil úřadům vytipovat další místa, odkud by bylo možné rakety do vesmíru vypouštět.
0: Co se děje v regionu?
2: I vysoké teploty posledních dní jsou jedním z viníků nárůstu počtu havárií vodovodního potrubí na území metropole. Letos do poloviny srpna společnost Pražské vodovody a kanalizace eviduje 2991 havárií. Ve srovnání s loňskem to je o 81 více. Vysoké teploty a dlouhotrvající sucho způsobují pohyby půdy a také tlak na vodovodní potrubí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalistům Plzně se vzdálil postup do Evropské ligy. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Plzni se první zápas závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy vůbec nepovedl. Viktorka prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený lokálně s přehánkami. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky i bouřky, které mohou být opět velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: A já vám i téměř 4 minuty po 7 hodině přeju stále perfektní páteční ráno s datem 21. srpna, mimochodem Mezinárodní den básníků. Tak to tady budeme žavit jako ten Béda právě teď s Erasure.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 7 hodin, 9 minut, probouzí vás ranní signál a chvilku bude i kolega Jirka Svoboda, který pro vás jako tradičně má zásadní milníky dnešního data.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, dnes už je 21. srpna. V roce 2008 to byl den, kdy byla u Znojma nalezena takzvaná Mašovická Johanka, tedy plastika ženy vytvořená před 7000 lety. Roztáčím stroj času a jdeme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1996 v Londýně poprvé otevřena replika Shakespeareovského divadla The Globe. Bohužel celodřevěné divadlo po několika letech vyhořelo. V roce 1968 v noci na 21. srpna překročila hranice Československa vojska 5 států Varšavské smlouvy a pod záminkou kontrarevoluce obsadila zemi. Dočasný pobyt sovětských vojáků se protáhl na 22 let. Poslední sovětský voják opustil naše území v roce 1991. V roce 1911 byl z pařížského Louvru ukraden slavný obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinci. Po 27 měsících byl nalezen v Itálii. V roce 1910 podnikl český průkopník letectví Jan Kašpar první let na území Moravy na letadle Blériot 11. A do tohoto dne v roce 1609 se datuje první použití dalekohledu, který se strojil Galileo Galilei.

0: 3 minuty po čtvrt na 8 posloucháte Signálové ráno. Museli jsme si s Bonem aspoň dát trochu toho sany, tedy slunečna, jelikož sluníčka si tolik během 21. srpnového dne neužijeme. Bude většinou oblačno a zataženo, i když teď po ránu a dopoledne přechodně i polojasno, ale později odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Tak na sebe buďte silně opatrní a nejvyšší teploty stále ještě letních 23 až 28 stupňů Celsia. Za chvíli očekávané události, počkejte si na ně, hezké ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Díky, že i 4 minuty před 7:30 se probíráte s ranním signálem a teď zjistíme, co se bude dít v pátek 21. srpna.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Česko si připomíná 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Na pražském výstavišti se při této příležitosti uskuteční 5. ročník festivalu Nevermore 68. Pětní akty k událostem z roku 1968 se budou konat také v Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Ve Vizovicích ve Zlínském kraji začíná tradiční vizovické trnkobraní. Až do 23. srpna nabídne hudbu, regionální gastronomii a tradiční lidovou kulturu. Nový ročník nejsledovanější fotbalové soutěže anglickou Premier League zahájí utkání obhájce Arsenalu proti nováčkovi z Coventry a v Brně startuje mistrovství Evropy volejbalistek. Naše hráčky ho začnou úderem 8. večer soubojem s Řekyněmi. Budeme držet palce, dobré páteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jedeme pátečním signálovým ránem a teď doslova v 7:30, protože pojďme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Na D1 188. kilometr ve směru na Prahu, tak tam máme dopravní nehodu dvou osobních vozidel, v tuto chvíli u čerpací stanice je to přesněji, a v Praze, v Náchodské ulici, došlo ke střetu hned tří osobních vozidel, takže v těchto místech určitě počítejte se zdržením, a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: 7.37 se k vašim uším line ranní signál a je potřeba si plnit ceny. Následně se totiž může stát zázrak a svědčí o tom i případ čínského animovaného filmu s názvem New Lie, který má rozpočet pouhé 3000 korun, zasekávající 3D modely, amatérský dabing a prakticky žádnou propagaci. Za prvních 9 dní ho vidělo jen 236 lidí. Proč o něm mluvím? Protože potom se krátké ukázky začaly šířit na sociálních sítích a z propadáku se stal virální hit. Lidé šli do kina právě proto, jak moc je film špatný. O víkendu 16. srpna, tedy v tom minulém, film vydělal přes 17 milionů korun za jediný den a konkuroval největším filmovým trhákům Hollywoodu. Celkové tržby překročily 36 milionů korun. Mimochodem za tímto nepovedeným kouskem v úzovkách stojí syn a maminka, která se kvůli projektu naučila animovat, pomohla s dabingem i scénářem a sama naspívala závěrečnou píseň. Ne, tak tomu říkám opravdu odvaha a nakonec se jim to dosti vyplatilo, vypadá to. Možná jednou skutečně natočí velkofilm, ale je otázka, jestli to je vlastně potřeba. Tak přátelé, šli byste na takovýhle kousek, pokud se dostane do české produkce? To by mě zajímalo, mějte pěkné ráno.
1: Signál Rádio.

0: čas 7.41, přátelé, vám všem dobré ráno, ladíte ranní signál, no a pojďme se podívat na to, jakou máme pranostiku pro 21. srpen, kdy je v kalendáři Johana, Johankám pochopitelně jenom to nejlepší k dnešnímu svátku, ale v tom liturgickém je taky Samuel a proto se používá jedna známá lidová pranostika na svatého Samuele, mlynář, novou mouku mele. No tak hlavně, aby té mouky bylo dosti, jak si jsme slyšeli, že ta sklizeň letos nebude úplně růžová. Nevadí, já věřím, že i přesto vám je při pátku 21. srpna do tance jako kaumě.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Přesně ve 7:45 je s vámi signálové ráno a snad s námi zůstane i kolega Luděk Savana Urbánek a nebude chtít emigrovat jako kdysi přesně před 58 lety někteří naši spoluobčané. Dnes se totiž vydal na státní hranici.
1: Hezký dobrý den, když už máme dnes to nechvalně známé výročí okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy, vydejme se po proudu času zpět k železné oponě. Muzeum železné opony ve Valticích se nachází v budově bývalé celnice ve Valticích, nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg. Prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženýně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti. Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století, bez zbytečných ideologických nánosů. V muzeu je k vidění vedle množství uniform, zbraní a výstroje i velký počet fotografií a dokumentů, přibližujících prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je i rekonstrukce železné opony nebo skutečná cela. A naštěstí je prázdná zcela. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
1: A hádejte, kdo je zatím za letošní rok nejvyhlávanějším umělcem na internetu. Ano, je to právě doznívající král popu. Za tímhle zvýšeným zájmem stojí samozřejmě úspěch filmu Michael. Velmi potěšující zpráva pro jeho fanoušky a mám tu jednu dobrou i pro všechny řidiče. Úsek Ostrov Vysoké Mýto propojí už z provozněné části dálnice D35 a auta se tak ode dneška dostanou po dálnici od Hradce Králové až pár kilometrů před Litomyšl. Jinak navazující rozestavěný úsek Džbánov-Litomyšl má oficiální termín dokončení v lednu příštího roku. Silničáři se však snaží otevřít tuto část dálnice ještě letos. Tak šup šup, ať o tom můžeme zase co nejdříve mluvit.
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: signál 2 minuty před 8 hodinou. Shodli jsme se tady s Luckou Sinkovou. Naše velmi oblíbená píseň Desiree Life. Ono se to málo ví, ale hodně je to i populární na Slezsku, nebo lépe řečeno na Moravě, protože jak je tam to du, tak to je du Valaši du, že jo?
1: Ježiš, na co ty nepřijdeš? Pojďme na zprávy.
0: Přesně tak.
1: Luk je vidět, že už je pátek. Jak to vypadá po včerejších bouřkách na Moravě, tak to jsme mapovali minulou hodinu. A jak to vypadalo v Německu a Rakousku včera po hromech a blescích, to si řekneme tuhle hodinu. No a volejbalistky vyprodali brněnskou halu, což potvrzuje i místo předseda svazu.
0: Ano, dneska startuje mistrovství Evropy ve volejbale, tak jsem sám zvědav. A ono to není jenom v Brně, veď? Ono je to nějak i v dalších zemích.
1: Ty úplně ses tak na mě jako podíval, že jsem si říkala, takovej sportovec, já určitě řekla nějakou chybu.
0: Ne, vůbec ne. Já jsem právě teď jsem se chtěl nechat poučit od tebe.
1: Jo, neříkej. No. Tak jo, dobře. Tak více ve zprávách.
0: Ano.
1: A taky dáme nějaký osmdesátky, že jo, ale ještě předtím dopravu.
0: Hele, Depešáci ABBA, to jsou samý velký jména na začátku příští hodiny, tak si je nenechte ujít.
2: Signál rádio, doprava.
0: No, pochopitelně nemůže chybět ani aktuální dopravní situace. Jsme bez nehod, hurá, ale D4 ve směru na Prahu, 52. kilometr, tak tam počítejte se zdržením kvůli pracím, které probíhají na vozovce. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jste se Signálem, je pátek 21. srpna a Lucie Sinková pro vás má zprávy. Hezké ráno. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Dohodu o provedení práce každý měsíc využívá zhruba milion lidí. Nejčastěji jde o osoby mezi 46 a 55 lety. Druhou nejpočetnější skupinou jsou alespoň v letních měsících mladí ve věku 19 až 25 let. Od července musí zaměstnavatelé hlásit dohodáře ještě před jejich nástupem. To jim podle podnikatelů v létě komplikuje práci, protože někteří brigádníci nakonec vůbec nenastoupí. Německo a Rakousko zasáhly včera silné bouřky s lijáky, krupovitím a tornády. V Německu zemřel muž po zásahu padající větví. Desítky domů poškodilo tornádo a ve Vídni voda zaplavila ulice a kolabovala doprava. Meteorologové varují i dnes před dalšími silnými bouřemi.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské nemocnice hlásí nedostatek krve. Například fakultní Thomayerova nemocnice vyzývá dárce především skupin 0- a 0+. Rádi tu ale přivítají i dárce s jinými krevními skupinami. Podobná je situace také v Pražské ústřední vojenské nemocnici. U obou RH skupin A i 0 je nedostatek označený jako akutní a chybí také krev skupiny B. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Brno po 29 letech znovu hostí evropský šampionát volejbalistek. Zájem fanoušků je velký. Nedělní souboj domácího týmu se Srbskem je podle místopředsedy svazu Martina Gerži vyprodaný.
3: Myslím si, že naplňujeme očekávání. Znamená to, že co se týče víkendových zápasů, tak je to moc pěkný. To znamená pátek, sobota, neděle. Neděle na Srbsko jako je beznadějně vyprodáno. A co se týče soboty a pátku, tak si myslím, že se budeme blížit jako 4000.
1: Český tým zahájí turnaj dnes proti Řecku, o den později nastoupí proti Rakousku a v neděli ho čeká nejsilnější soupeř ve skupině – Srbsko. Následovat budou ještě duely s Ukrajinou a Bulharskem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený lokálně s přehánkami. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky i bouřky, které mohou být opět velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu opět 80ky a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
4: Jsem to já a k 21. srpnu neodmyslitelně patří jiné jméno Karel Kryl. Za chvíli se dozvíte, co ho prý inspirovalo k napsání slavné skladby Anděl. Ať máte andělské páteční ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 8 hodin, k nim 11 minut a v ranním signálu teď míříme do ostrova na Karlovarsku, protože tam se po desetiletích vrací soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem údajně inspiroval písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje právě dnes, tedy symbolicky v den výročí invaze vojska Varšavské smlouvy do Československa. Více prozradí starosta města Pavel Čekan.
1: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystaveného samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
0: Město Ostrov na Karlovarsku se rozhodlo ponechat plastiku v jejím poškozeném stavu, aby zůstal zachován její silný historický příběh. A to je jedině dobře.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přesně ve 8:45 si signálové ráno dáváte a dobře děláte, protože už brzy někdo z vás dostane příležitost vyhrát si v naší hře ano nebo ne rodinnou vstupenku do jedné ze 14 jeskyních komplexů po celé České republice. Tak mějte připravené číslo 910, 260, 910, ale ještě předtím se pojďme podívat na teplotní rekordy pro tento den. Minimum. Tak ale to byste nechtěli zažít, rok 1949, 6,9 tehdy, a rok 1943 naopak 35 stupňů. Ani k jednému se dnes naštěstí nepřiblížíme, budeme spíše blíže tomu vyššímu, protože mají být maximální denní teploty 22 až 26 stupňů. K tomu polojasno teď dopoledne, ale odpoledne. Tam to začne se i ochlazovat, začnou nám bouřky, tak na sebe, přátelé, dávejte pozor.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: To, co slyšíte, je ranní signál a zároveň poslední možnost pro vás v tomto týdnu zvítězit v naší hře.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Celou vaší rodinu dostaneme do podzemí, je potřeba se dovolat na číslo 910 260 910 a zodpovědět správně na otázku, která vám přinese právě rodinnou vstupenku do jednoho ze 14 jeskyních komplexů. Vypadá to, že už máme opravdu někoho, kdo se probojoval přes naší linku jako první. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Petr, dobré ráno.
0: Petře, dobré ráno, jak se vám daří takhle při pátku?
2: No mám volno, takže odpočívám teďka zatím, před kterým jsem stával. Takže
0: a tak to je krása. Tak to, já myslím, že to by bylo nádherný ráno, kdyby to vyšlo a kdyby se k vám dostala výhra.
2: Ano, určitě.
0: Tak je potřeba ještě pro tu takovou maličkost správně zodpovědět na otázku. Jste připraven?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Byly koněpruské jeskyně objeveny už za vlády Karla IV. Ano nebo ne?
2: Já si myslím, že ne.
0: A to si myslíte, Petře, zcela správně. Ono to tak jako vypadá, že je to hrozně dávno, jenže oni byli opravdu objeveny až v roce 1950 při těžbě vápence. Takže opravdu moc dlouho od doby Karla
2: IV. Já jsem tam byl přímo v době.
0: Tak to je krásně. A pojedete znova nebo do nějaký jiný jeskyní?
2: Půjdeme jinam, ale jezdíme po jeskyních. Máme to projetý, máme Moravský kras.
0: No tak tím
2: právě.
0: Pádem je výhra naprosto ve správných rukách. Petře, užijte si to, dejte nám pak vědět, jak jste si to užili s rodinkou.
2: Určitě.
0: A vydržte nám ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem vám exportujeme výhru. Mějte se nádherně, díky taky. No a vy ostatní vůbec nemusíte být smutní, protože hra Ano nebo ne o prázdninové dobrodružství v jeskyních bude pokračovat i příští týden.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: máte ten správný ranní signál a my máme takovou kouzelnou věc, se kterou se teď dostaneme z času 8.26 do víkendu, protože zjistíme s Petrem Plintovačem, sportákem, co se během něj bude ve sportu dít zvláštního a důležitého.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Čtyřtýdenní letní přestávka je minulostí a o víkendu se naposledy pojede velká cena Nizozemska. Naposledy proto, že příští rok tento závod z kalendáře mistrovství světa vypadne. Zvláštní motivaci tak bude mít domácí miláček davů Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa ještě před závodem prodloužil smlouvu s Red Bullem do roku 2030. Proti ale bude lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Ten drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a o víkendu zaútočí na 7. vítězství v sezóně. Sprint na velkou cenu Nizozemska začíná v sobotu v pravé poledne. O 4 hodiny později se pojede kvalifikace na hlavní závod. Samotná Grand Prix je na programu v neděli od 15 hodin.
1: Signály ze sportu.

0: Na hodinách 8:30 a to je přesný čas a správný se zase vydat v ranním signálu do provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Burol se v Plzni, Domažlická ulice hlásí nehodu nákladního vozidla s osobním, tak v těchto místech určitě nohu z plynu. Ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepší

0: 8.36 vám do přijímačů zní ráno na Signál Rádio a pokud patříte mezi fotbalové fanoušky, tak vám ode dneška opět začínají žně, protože co si budeme nalhávat, ten nejlepší fotbal se prostě hraje na Britských ostrovech. Dnešním utkáním obhájců titulu Arsenalu s nováčkem Coventry začne nový ročník anglické Premier League. Na soupiskách jsou i tři čeští zástupci. V pozici brankářské jedničky by měli vstoupit do sezony Antonín Kinský z Tottenhamu a Lukáš Horníček z Newcastle, nová posila. Zatímco další golman Vítězslav Jaroš z Liverpoolu si pravděpodobně bude hledat jiné angažmá. No, jako bychom snad neměli žádné kvalitní obránce, záložníky či útočníky. Věřme, že brzy si zas nejslavnější soutěž zahraje i někdo v poli. Vám všem hezký zbytek pátečního rána.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: po dnešním pátku, který má být velmi deštivý a bouřlivý, nás čeká o víkendu, nás v Čechách i na Moravě, počasí, které se začne výrazně měnit. Srážky totiž budou prý postupně ustávat, obloha se vyjasní, v neděli už prý zaprší jen výjimečně a navíc příští týden přinese další oteplování a teploty se později dostanou i nad tropickou třicítku. Tak já myslím, že to je potěšující informace. Takhle dětičkám do posledního prázdninového týdne, že by si užili ještě nějakých těch slunečních paprsků pořádných. Já myslím, že to je jedině dobře.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přesně ve 8:45 stále ještě lítáme ranním signálem pro 21. srpen a jedno z temných výročí naší historie si dnes můžeme připomenout v naší metropoli. Pozvánku nese kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, letos je to už 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího československého státu. Smutnou událost si můžeme připomenout třeba i díky 5. ročníku kulturně společenského festivalu Nevermore 68, který dnes probíhá na pražském výstavišti. Tento rok se program věnuje tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde jen o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 přišla. Ze dne na den ze společnosti zmizely tisíce špičkových odborníků, ať už to byli lékaři, učitelé, vědci, umělci a nebo řemeslníci. Lidé, bez kterých společnost nemohla plnohodnotně fungovat a jejich chybějící znalosti, talent a také lidskost nás poznamenali doslova na celé dekády. Program na výstavišti běží od odpoledne až do večerních 23:30. Tak se tady zastavte a připomeňte si srpen 1968. Hezký den a také víkend přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.
3: Why it's greased lightning?

0: Už jen 10 minut nám chybí do 9. hodiny. Pěkně zvesela, víkend se nezadržitelně blíží. Pojďme si dát jeden víkendový tip. Já to spojím s tím, že 21. srpen je taky dnem důchodců. Vy dříve narození určitě pamatujete na oblíbený seriál FL Věk. Vlastně František Hek, ten se narodil v Dobrušce. A tohle je místo, kde se zítra, už zítra, mezi 10. a 19. hodinou, chystá Street Food Festival Dobruška. Po roce se tam vrací chutě z celého světa. Vy si v malebném parku můžete v Archlebových sadech užít barevné stánky zvůní grilu, ochutnat šťavnaté burgery, asijský wok, mexické, indonéské speciality, americké donaty a osvěžující drinky. To znamená, jestli jaksi mezi vaše oblíbené činnosti patří si hezky naplnit bříško a udělat si tak nějak dobře, tak vyrazte určitě do Dobrušky na Královéhradecku. No a my už teď jdeme za muzikou, protože Shiny Happy People, to je to, co chceme, abyste i vy byli při poslechu signálu RM.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Ve finiši pátečního ranního signálu, tedy 2 minuty před 9. hodinou, velká specialita. Kenny Rogers, tenhle americký zpěvák, kytarista, klavírista, fotograf, herec a hudební producent, by dneska totiž býval měl 88. narozeniny. Takže z Dolly Parton, tahle ta velká hitovka Islands in the Stream. My už jsme tady taky ve studiu 2. Já zdravím Lucku Sinkovou. Ahoj, Lucko, tak s čím pak přicházíš?
1: No tak hromy, blesky ještě o sobě dají vědět, první bouřky, ty dnešní, myslím, se objeví kolem poledne a jak to bude vypadat dál, to si řekneme a už jsem taky zkontaktovala naší rosničku Dagmar Honsovou.
0: A Dáša bude.
1: No jo, je. Tak v průběhu dne asi nebude takhle rychle, ona přeci jenom toho má hodně.
0: Já
1: takže...
0: se, že ještě spí, ne, to ona určitě
1: ne. Ona stává ve 4, jako
0: já jsem s ní četl rozhovor, ona má vůbec...

0: život naplánovaný podle počasí.
1: Já se lekla, co řekne, život na...
0: Ne, dokonalý život, ona vlastně jezdí na dovolenou podle toho, kde je jaký počas, to je skvělý. No.
1: Jo, má to všechno vychytaný. No a čtyřdenní pracovní týden zkouší v Česku některé firmy, co si od toho slibují.
0: Já si od toho slibuju dost.
1: Že třeba to dojde i k nám, nebo k vám.
0: Ano, přesně tak, tak držíme palce a těšíme se na zprávy, na podrobnosti.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Ještě předtím ale míříme na silnice ty tuzemské. Pojďme se podívat do Prahy, protože ve Kbelské ulici nájezd z Kbelské na dálnici na Mladou Boleslav na D10, tak tam havarovalo osobní auto do Svodidova. To znamená, počítejte se zdržením, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Čtyřdenní pracovní týden zkouší v Česku některé firmy, které si od něj slibují spokojenější zaměstnance a vyšší produktivitu. Politici ale jeho plošné zavedení odmítají a chtějí, aby si délku pracovního týdne určovali sami zaměstnavatelé. Zkušenosti firem ukazují, že kratší pracovní týden může fungovat, nehodí se ale pro všechny obory. V Českých Budějovicích v noci hořel záložní zdroj v hotelu. Nikdo se nezranil, z objektu ale muselo být evakuováno 70 lidí. Hasiči požár rychle uhasili a po odvětrání se hosté mohli vrátit zpátky. Samotná budova požárem zasažena nebyla. Řidičům se dnes provozní dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Výjimkou zůstává tunel Homole, jehož otevření se kvůli nepříznivým geologickým podmínkám odkládá. Naopak s noční uzavírkou musí o víkendu počítat řidiči na D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Česko dnes čeká výrazné zhoršení počasí. Meteorologové upozorňují na silné bouřky a intenzivní déšť. První bouřky se mohou objevit už kolem poledne. Hlavní nápor přijde během odpoledne.
0: Co se děje v regionu?
1: Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici Úvaly u Prahy byl dnes ráno přerušen provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Vlaky už tam znovu jezdí, zatím ale pouze po jedné koleji, takže je potřeba počítat se zpožděním. Některé dálkové spoje navíc stále jedou odklonem přes Lysou nad Labem.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové uhráli cenou remízu v úvodním čtvrtém předkole konferenční ligy. Pokračuje Petr Plintovič.
2: Hradec v závěrečném předkole konferenční ligy remizoval na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény 2-2. Remízu Otrokům zařídil dvěma góly v závěru 19-letý nigerijský útočník Abdullah Umar. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený lokálně s přehánkami. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky i bouřky, které mohou být opět velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu opět 80 a Lukáš Bláha.
0: Signál Rádio.
3: Je mi ctí být tu s vámi, 4 minuty po 9. hodině, vám přeju krásné už páteční dopoledne. No a v něm nemůže na začátku chybět taky jeden speciální magneťák, tentokrát s kapelou, kterou máte určitě všichni rádi. Budou tu Queeni.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pátečním dopoledním signálu volala Spaňa, že by ráda slyšela naší magneťákovou pecku. Taky vyjdeme vstříc.
1: Magneťák, signál rádia.
0: A někdy s námi život mává tak, že rozhodně se nedá říct, že by byl lehký, však to znáte. Pojednává o tom i následující song. Napsal ho v roce 1984 Freddie Mercury a v textu se dokonce inspiroval árií ve styla Juba z opery Leoncavalla Pagliacciho. I proto se videoklip nesl v operním duchu. Kvíni a povzdechnutí, že je to těžký život. It's a hard life.
1: Magneťák, signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Krátce před půl desátou Madonna a její věčný dovolenkový hit. Podle aktuální předpovědi by na konci letošních holiday mělo být krásně, dokonce i s tropickými teplotami. A pokud vám do závěru prázdnin zatím schází plány, pak si otevřete naše webovky signalradio.cz a v záložce aktuality najdete hromadu tipů, kam vyrazit. K tomu pojedeme v osmdesátkovém rytmu Richard Marx nebo Tony Esposito. Dobré páteční dopoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

0: Poctivá romantika z dopoledního signálu v podání Richarda Marxe. To kolega krajánek Luboš Dvořák už opustil hranice Moravy a jeho další kroky vedou do jižních Čech.
1: V plánu mám absolvovat triptych TTT, tedy Třebíč, Telč a Třeboň. Historické město Třebíč je po Jihlavě druhým nejlidnatějším městem kraje Vysočina, i když moravský dialekt je všude přítomný. Za prohlídku stojí nejen proslavené a UNESCO chráněné židovské město, ale i bazilika svatého Bartoloměje. Za okouknutí stojí i Karlovo náměstí, které patří svojí rozlohou k největším v České republice. Město žije různými společenskými událostmi. Dnes tu začínají tradiční slavnosti tří kápí. Akce je oslavou udělených městských práv, která městu v roce 1335 potvrdil budoucí císař Karel IV. Okusil jsem s karavanem také pohostinnost místního kempu Poušov, ukrytého v údolí meandru řeky. Na meruňkové knedlíky a hovězí guláš, vařené majitelem areálu, budu dlouho vzpomínat. A když nemáte bydlík a ani stan, tak vás ubytují v dřevěných chatkách. Zítra mám v plánu Telč. Z Třebíče zdraví Luboš Dvořák.

0: Hvězdy Simply Red nás v éteru dostali skoro k desáté. Za 3 minuty je tu s ní Lucka Synková, která připravila nejnovější zprávy a i v příští hodině na signálu hity 80kového léta od Roda Stewarta, Taylor Day nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio doprava.
0: A zjistíme, jak to jezdí v Praze, tunel Mrázovka, směr Brandovský most. Počítejte s komplikacemi kvůli nehodě jednoho nákladního vozidla. A ještě jdeme do Liberce na Novoborské ulici, totiž osobní auto žel srazilo pejska. Tak i v těchto místech raději nohu z plynu, a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 21. srpna, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké dopoledne. Česko dnes a během noci na zítřek zasáhne výrazná srážková vlna. Přes naše území bude postupovat tlaková níže, která přinese silné bouřky a vydatný déšť. Místy může spadnout kolem 70 mm vody. Nejvíce srážek se očekává v pásu od Šumavy až po Krkonoše. Podrobnější bude už za chvilku v počasí Dagmar Honcová. Hořovice na Berounsku mají nový obchvat, který má městu výrazně ulevit od transitní dopravy. Dosud centrem denně projížděly zhruba 4 000 aut, včetně nákladních. Stavba trvala téměř 2 roky a vyšla na přibližně 200 milionů korun. Nová silnice zároveň usnadní spojení mezi dálnicemi D4 a D5. Středočeský radní pro dopravu Josef Pátek k tomu říká.
2: To, co transitní dopravu z center jednou proždy vyřeší, je právě stavba obchvatu, to znamená dostat tu dopravu mimo centra a zastavěnou část obcí a měst.
1: Obchvat propojuje silnice směrem na Lochovice a Žebrák. Jeho součástí jsou také 2 mosty, lávka pro pěší a nové kruhové objezdy.
0: Co se děje v regionu?
3: Nového veřejného elektrického grilu se brzy dočkají obyvatelé Berouna. Ten radnice nechala nainstalovat v parku u střední zdravotnické školy. Aktuálně se čeká na zprovoznění elektrické přípojky. Grill se bude ovládat přes SMS zprávy a pronájem vyjde na 120 korun na hodinu. Obyvatelé žijící v okolí se ale bojí hluku a také nepořádku. A zároveň řeší, kdo bude grill a okolí uklízet. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Iga Świąteková je v semifinále turnaje v Cincinnati. Polce pomohlo odstoupení Jeleny Rybakinové, která kvůli zranění kotníku nedohrála čtvrtfinále. O postup do finále 4 hry zabojuje i česká dvojice Linda Nosková a Marie Bousková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jak bude během dnešního dne a také o víkendu ví Dagmar Honcová.
4: Zatímco v brzkém odpoledni se budou vyskytovat pouze lokální a ojedinělé bouřky, tak později v odpoledních hodinách očekáváme déšť a velmi silné bouřky. Ty budou doprovázené nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu a pozor, právě silný vítr bude přinášet i škody. Víkend ale bude zalitý sluncem a nejvyšší odpolední teploty na letních hodnotách.
1: Po zprávách a po počasí opět 80.
0: Signál Rádio.
5: Lucko, díky, a kromě pecek z té správné dekády si brzy povíme i o hudební historii pojící se s datem 21. srpna. Mimochodem měl premiéru jeden kultovní taneční kousek. Počkejte si na to, moje jméno je Lukáš Bláha, přeju vám pohodové dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si páteční dopolední signál a tak se dozvíte, jak šla historie muziky pro 21. srpen.
1: Signály hudební minulosti.
0: Na jejich startu budeme ve dni, který pro naše dějiny byl před 58 lety vše, jen ne veselý, vzpomínat na veselku frontmana U2. 21. srpna 1982 si totiž vzal Bono Vox, svou středoškolskou lásku, Alison Stewartovou. Páru to báječně klape dodnes a mají spolu 4 potomky.

Šlapeme do pedálů dál za letopočtem 1987 a australskými rockery Midnight Oil. Vydali v něm své šesté album Diesel and Dust, inspirované turné po domorodých komunitách v tamním vnitrozemí. Single Beds Are Burning nesl poselství vrátit původním protinožcům jejich právoplatnou zemi a stal se průlomovým hitem kapely v USA.

za velkou louží budeme dnes i končit. V amerických biografech měl ten samý, tedy 21. srpnový den roku 1987, premiéru snímek Hříšný tanec. V přípravách je mimo jiné pokračování slavného hříšňáku, který by měl být poctou Patriku Swayzemu a střihnout roli by si v něm měla i Jennifer Grey alias Baby.

0: krátce před půl jedenáctou v dopoledním Signál rádiu Johnny Hates Jazz, jejich roztříštěné sny. No a roztříštěné jsou i trošku zprávy, které dorazily z Německa, protože tam teď právě aktualita zní tak, že tam loni přibylo registrovaných prostitutek a prostitutů, jejich 32,5 tisíce. Tak k tomu se nedá než gratulovat. No a další zprávy, ty pro vás budeme mít už za půl hodiny v celou. Počkejte si na ně, do té doby osmdesátky, určitě Rick Astley, Talking Heads a dneska večer zase tyhle pomalé hity.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Super muzika, veď?
1: Ano. Taková letní.
0: Já jsem si říkal, že se zaletníme trošku, když venku dneska mají být bouřky. No, přátelé, 10.39 na signálu, tím pádem už je nejvyšší čas, abych opravdu zmizel, ale ne pro celý tento týden. Zase zítra ráno se uslyšíme, pokud mě ještě nemáte dost.
1: Já bych měl takové moto.
0: Ano.
1: Po každé bouřce vyjde slunce.
0: Čili já. Žádná bouřka většině netrvá, to je vlastně song Michala Davida. A když jsme u Michala, jestli pak víš, mám pro tebe jakou páteční hádanku, Luky, jaká osoba je nejhledanějším umělcem?
1: Nejhledanějším umělcem na světě?
0: Na světě.
1: Fú, no, tam bych přemýšlel, buď to, to bude někdo z Beatles, nebo Michael Jackson.
0: B je správně.
1: Je správně.
0: Fakt je teď v roce 2026 na Googleu nejvyhledávanější jméno Michael Jackson.
1: Tak co si budem povídat, on to hodně taky přiživil, ten film výborný, který byl v kinech. Těším se na pokračování.
0: Já taky jsem zvědavý.
1: Hrozně mě tím naštvali, protože to uřízli v ten nejhorší možný moment. Takže teď jsem zvědavý, jak to bude pokračovat.
0: Co přijde, viď?
1: Přesně.
0: No tak jo, no, co přichází, to je další muzika a Luky po 11. hodině. Užij si to.
1: Děkuji.

0: Moon Ray a Comanchero, chviličku před 11. hodinou, krásné páteční dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Alphaville, Falco nebo Samantha Fox, tak bude vypadat naše osmdesátkové léto. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražském okruhu 15. kilometr ve směru k dálnici D7. Tady je zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. V ní, nebo v úseku je totiž bouračka dodávky a osobního vozidla. Další komplikace vás čeká na Praze 10, Vršovická ulice před křižovatkou s Bělocerkevskou. Tady spadl cestující v tramvaji, přejezd přes koleje je značně omezen, vytváří se nárazová kolona, tak s ním počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje ze Signála Rádia Lucie Sinková. Dálnici D1 mezi Mirošovicemi a Choncerady o víkendu v obou směrech uzavře zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka bude vždy od 20 hodin do 8 ráno. Řidiči musí počítat s objížďkou. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Roční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
1: Při zkoušce na most najede 8 plně naložených kamionů. Celková zátěž dosáhne 256 tun. Technici u podštátu odstraňují trosky větrné elektrárny, která, jak jsme vás informovali, se zřítila včera. Město požaduje kontrolu dalších 3 větrníků. Na Aljašce havarovalo malé letadlo se 2 piloty a 6 cestujícími. Nikdo z 8 lidí na palubě nepřežil. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle vyšetřovatelů plánovala bombový útok na budovu zákonodárného sboru státu New York. 35-letá Jessica Bowie údajně jednala ve jménu Islámského státu. Od nastrčených agentů si měla koupit falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň.
0: Co se děje v regionu?
3: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Cyklistická Vuelta začne zítra časovkou v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Slovinec Tadej Pogačar, který se na start postaví necelý měsíc po svém 5. triumfu na Tour de France. Na startu bude i jediný český závodník Jan Hirt. Čeká ho už 7. účast na Vueltě, čímž vytvoří nový český rekord. Pokud Pogačar závod ovládne, zařadí se mezi cyklisty, kteří vyhráli všechny 3 Grand Tour.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jak bude během dnešního dne a také o víkendu ví Dagmar Honcová.
4: Zatímco v brzkém odpoledni se budou vyskytovat pouze lokální a ojedinělé bouřky, tak později v odpoledních hodinách očekáváme déšť a velmi silné bouřky. Ty budou doprovázené nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu a pozor, právě silný vítr bude přinášet i škody. Víkend ale bude zalitý sluncem a nejvyšší odpolední teploty na letních hodnotách.
1: Po zprávách a po počasí opět 80.
0: Signál Rádio.
5: 3 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvilku se budeme věnovat pivu a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut. S vámi Lukáš Frelich a teď i Tina Turner.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Falco teď s námi na Signál rádiu. Plzeňský pivovár modernizuje svou výrobu. Do nové máčírny ječmené pořídil obří nádubníky, tedy nádoby s průměrem necelých 6 metrů a výškou přes 4 metry. V nich bude probíhat klíčová fáze výroby sladu, kde se obilná zrna takzvaně probudí k životu. V čem je nová technologie výhodná, prozradí vedoucí sladovny Michal Schnellberger.
1: Výhodnější to bude v několika věcech. Jednak se bude jednat už o moderní technologii, ale nebude to prototyp, to znamená, už je to zkoušený v jiných zemích, nejenom v České republice. To je první věc. Druhá věc je, že bude všechno v nerezu. Dřív totiž před těma 40 lety se dělalo všechno z černého železa, který není úplně optimální. Co je hodně důležitý, že díky vlastně té nové technologii budeme schopni uspořit až půl kubíku vody na tunu, což je v ročním čísle je to nějakých 43 tisíc kubíků.
0: V plzeňském pivovaru mají aktuálně 8 polovin nádůvníků. Zbylé poloviny dorazí do konce září. Ty budou základem nové máčírny ječmene, která by zde měla vzniknout do roka.

0: Bengals a single, který pořád hodně baví. Prázdniny rozhodně nekončí, takže mám pro vás dobrou zprávu. S námi se vstávat vyplatí i příští týden, kdy budeme dál soutěžit o rodinnou vstupenku do českých jeskyní, která bude platit pro dva dospělí a až tři děti. Na výběr máte celkem ze 14 přírodních divů, kde se i hezky ochladíte. Zatím si vyberte na našem webu signalradio.cz, co by vás tak lákalo. No a v pondělí ráno hrajte s námi náš kvíz, ano nebo ne.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Michal David a Signál Radio. Ty největší hity z let minulých máme v playlistu a za moment vám dáme další, třeba Bananarama, Bee Gees nebo Cyndi Lauper. Tak mějte hezké dopoledne.
1: Signál Radio vysílá také digitálně v DAB+. Nalaďte se na zbrusunový zážitek z hudby a lepší zvuk. DAB+. To je prostě rádio v digitální kvalitě bez šumění u vás doma, v práci nebo v autě. Poslouchejte Signál Radio také digitálně v DAB+. Po celém Česku. Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme. Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Duran Duran, chviličku před polednem, tady je Signál Rádio. Za moment Adiemus, Elton John nebo skupina ABBA, to nejlepší z 80. let je připraveno. Ještě předtím ale nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na dálnici D10 u Benátek nad Jizerou ve směru na Prahu, 28. kilometr. Tady je dopravní nehoda, nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká potom přímo v Praze na Průmyslové ulici na Praze 10 ve směru do Hloubětína. Je to u odbočky vlastně na Černokosteleckou nebo do Štěrbohol. Tady je nehoda nákladňáku s osobním vozidlem, neprůjezdný levý jízdní pruh, nárazově se vytváří kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Česko si dnes připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V centru Prahy před hodinou začal pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních činitelů. Památku obětí okupace uctili i předsedové obou parlamentních komor Miloš Vystrčil a Tomio Okamura. Příští pátek ráno bude možné z Česka pozorovat částečné zatmění měsíce. Pokud bude jasno, obejdou se lidé bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné spatřit i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. Ukrajinské drony v noci zasáhly ropnou rafinerii společnosti Lukoil u ruského Permu. Ve městě se kvůli útoku aktivovala protivzdušná obrana a zněly sirény. Naopak ruské drony zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem, kde byl provoz dočasně zastaven.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské nemocnice hlásí nedostatek krve. Například fakultní Tomajerova nemocnice vyzývá dárce především skupin 0- a 0+. Rádi tu ale přivítají i dárce s jinými krvi. Skupinami. Podobná je situace také v pražské ústřední vojenské nemocnici. U obou RH skupin A i 0 je nedostatek označený jako akutní a chybí také krev skupiny B. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtyři české posádky nastoupí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost poutá dvojice Pavlína Flamíková a Anna Šandrůčková. České veslařky letos vyhrály celkové hodnocení světového poháru ve dvojskytu bez kormidelnice a třikrát se v seriálu dostali na stupně vítězů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný a je zatažený, ojediněle se objeví i sluníčko. Odpoledne a večer bude od jihozápadu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin, 1 minuta, dobrou chuť k obědu. Výsledky letní ankety, která vás pobaví, jsou na světě, vše prozradím za chvíli. Na startílou, hezké poledne, přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Víte, jak se říká, bude léto, musím zhubnout do plavek? A věřte, že to není jen vtipná fráze. Značná část české populace to podle ankety opravdu tak cítí a vnímá. A pozor, mají to tak i muži. Dokonce 33% dotázaných odpovědělo, že raději půjdou k zubaři, než se veřejně sléknout do plavek. Další část studie ale odhalila, že skutečnost je taková, že jsme sami na sebe moc přísní. Jinak řečeno, nějaký nedostatek na těle se naopak okolí může líbit nebo ho úplně přehlédne. Podle odborníků stačí se odvážit a udělat první krok.

0: Tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let. Co takhle vyrazit zpátky v čase směrem k železné oponě? Víc podrobností prozradím za chvíli. Do té doby třeba Phil Collins, taky Cliff Richard a nebo Kylie Minogue. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Kolega Luděk Savana Urbánek se dnes vydal na státní hranici, tak snad nám neprchne do zahraničí.
1: Hezký dobrý den, když už máme dnes to nechvalně známé výročí okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy, vydejme se po proudu času zpět k železné oponě. Muzeum železné opony ve Valticích se nachází v budově bývalé celnice ve Valticích, nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg. Prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženýně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti. Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století, bez zbytečných ideologických nánosů. V muzeu je k vidění vedle množství uniform, zbraní a výstroje i velký počet fotografií a dokumentů, přibližujících prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je i rekonstrukce železné opony nebo skutečná cela. A naštěstí je prázdná zcela. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Necelé 3 minuty zbývají do 13. hodiny a společnost vám dělá Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. let. Připraven je Roy Orbison, Bonnie Tyler nebo třeba Roxette. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Boleslavy po silnici číslo 16. Tady je nehoda dvou osobních vozidel ve směru na Jičín, můžete se nárazově zdržet. Další komplikace vás potom čeká na pražském okruhu 21,5 km ve směru k dálnici D1. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, na místě jsou záchranné složky a neprůjezdný levý jízdní pruh. Tady se zdržíte do 15 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident republiky Petr Pavel se přesně za týden, tedy příští pátek 28. srpna, zúčastní zahájení 17. ročníku horského ultramaratonu Beskydská sedmička, jak informuje na svých webových stránkách Hrad. Českem včera prošla supercela, která urazila zhruba 350 kilometrů. Bouře vznikla nad Bavorskem, přes Šumavu dorazila na Plzeňsko a pokračovala přes střední Čechy až k polským hranicím. Nejsilnější byla na Plzeňsku, kde ji doprovázel silný vítr. A i dnes nás čekají bouřky, ovšem ne všude. Počasí totiž výrazně rozdělí republiku. Zatímco část území čekají velmi silné bouřky a přívalový déšť, jinde mohou být srážky slabší. Největší riziko je v Čechách a na západě Moravy. Meteorologové upozorňují i na možnost lokálních záplav. Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov letos připravoval s dalšími představiteli plán, který měl ochromit moskevská letiště a přimět Rusko k jednání o konci války. Součástí plánu mělo být i vysílání až tisícovky dronů denně nad Moskvu s cílem narušit provoz letišť a zkomplikovat život obyvatelům i ruským elitám. V Řecku letos kvůli požárům zatkli už 308 lidí. Ve většině případů šlo o nedbalost. Řečtí hasiči zároveň varují před dalším šířením požáru. Situaci zhoršuje hlavně sucho, vysoké teploty a silný vítr.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní vzpomínková jízda historických vozidel na trase ze Zbraslavy do Jíloviště bude ve znamení připomínky z tého výročí triumfu závodnice Elišky Junkové. Tato žena proslulý závod vyhrála poprvé v roce 1926. Jízda proběhne 5. září. Všechny vozy, které se na trať vydají, budou vystavené od 10 hodin na náměstí ve Zbraslavi. Start závodu je pak v plánu na 13. hodinu. Honza Navrátil, Zbraslav.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Filip Chytil chce nechat zdravotní problémy za sebou a v NHL si znovu vybudovat pevnou pozici. Za Vancouver Canucks, kam byl loni vyměněn z New York Rangers, odehrál v minulé sezóně jen 12 zápasů. Teď se cítí dobře a věří, že může patřit mezi klíčové hráče týmu. Řekl to novinářům v Říčanech, kde přes léto příležitostně trénuje.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný a je zatažený, ojediněle se objeví i sluníčko. Odpoledne a večer bude od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na horách okolo 20. Na signálu 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Dílo, které se úplně nepodaří, může vydělat velké peníze. Zajímavý příběh padl dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bonnie Tyler teď s námi na Signál Rádiu. Až neuvěřitelný příběh o filmu zmínil ráno kolega Lukáš Bláha, tak si ho pojďme připomenout.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
2: Je potřeba si plnit sny, následně se totiž může stát zázrak a svědčí o tom i případ čínského animovaného filmu s názvem New Lai, který má rozpočet pouhé 3 000 korun. Zasekávají se 3D modely, amatérský dubbing a prakticky žádnou propagaci. Za prvních 9 dní ho vidělo jen 236 lidí. Proč o něm mluvím? Protože potom se krátké ukázky začaly šířit na sociálních sítích a z propadáku se stal virální hit. Lidé šli do kina právě proto, jak moc je film špatný. O víkendu 16. srpna, tedy v tom minulém, film vydělal přes 17 milionů korun za jediný den a konkuroval největším filmovým trhákům Hollywoodu. Celkové tržby překročily 36 milionů korun. Mimochodem za tímto nepovedeným kouskem v úzovkách stojí syn a maminka, která se kvůli projektu naučila animovat, pomohla s dabingem i scénářem a sama naspívala závěrečnou píseň. Ne, tak tomu říkám opravdu odvaha a nakonec se jim to dosti vyplatilo, vypadá to. Tak přátelé, šli byste na takovýhle kousek?
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde už za chvíli budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z osmdesátek vám dáme za moment. Kim Wilde, Sting nebo Nick Kershaw zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes bude řeč o popové skupině a skladbě, která u nás nebyla veřejně moc známá a podobně tomu bylo i v Evropě, ale diskjokejové a DJs ji považovali za poklad, co na diskotéce nesmí chybět. Díky tomu jsme si ji vlastně oblíbili, aniž bychom pořádně interpreta znali, takže u nás se vlastně hodně hrála. Rok 1982, formace s názvem ABC a single The Look of Love.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 14. hodina je skoro tady, hezký pátek, tady je taky Signál Rádio a za moment to nejlepší z 80. let, vet, UB40 nebo Nazaret. Teď už nesmí chybět info z dopravy a taky aktuální zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Štěrboholské spojce v Praze ve Štěrboholech ve směru na Černý most. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, kousek za sjezdem nebo nájezdem na Průmyslovou. V něm nehoda dvou osobních vozidel, vytváří se kolona asi na 15 minut. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně a hlavně šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký pátek přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Lidé si dnes na pražské kampě připomněli oběti okupace Československa v roce 1968 a následných událostí o rok později. Vzpomínkové akce se konají i na dalších místech v Česku. Památku padlých a obětí srpnových událostí roku 1968 si připomněli také na Vinohradské třídě představitelé státu. Prezident republiky Petr Pavel, předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda senátu Miloš Vystrčil.
2: Máme-li si z tehdejší normalizace vzít nějaké poučení, tak já za sebe říkám, že vůbec to nejnebezpečnější je, když se člověk začne ptát sám sebe, jestli není náhodou lepší mlčet, zda se nevyplatí nevyčnívat.
1: Nad Českem naposledy proletí cvičné letouny L-39 Albatros, které více než 20 let sloužily k výcviku armádních pilotů. Tři stroje se rozloučí dvěma lety. Příští týden ve čtvrtek 27. srpna nad Moravou a ve středu 2. září nad Čechami. Kvůli silným bouřkám dnes večer a v noci hrozí rychlé zvýšení hladin menších toků v Praze a na severu Čech. Meteorologové nevylučují ani druhý povodňový stupeň. Panamský průplav od září omezí kvůli suchu počet lodí, které jim mohou denně proplout. Od 3. září klesne jejich počet z 630 na 34 a od poloviny měsíce na 32 lodí denně. Červencový tajfun si v Číně vyžádal nejméně 159 obětí a 10 lidí se stále pohřešuje. Nová bilance je 4x vyšší než původní odhady.
0: Co se děje v regionu?
3: I vysoké teploty posledních dní jsou jedním z viníků nárůstu počtu havárií vodovodního potrubí na území metropole. Letos do poloviny srpna společnost Pražské vodovody a kanalizace eviduje 2991 havárií. Ve srovnání s loňskem to je o 81 více. Vysoké teploty a dlouhotrvající sucho způsobují pohyby půdy a také tlak na vodovodní potrubí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Výškaře Jana Štefelu čeká po nečekaném vyřazení v kvalifikaci mistrovství Evropy další závod Diamantové ligy. V Polsku se představí také halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel, která poběží netradičně 300 metrů. Na startu 5-kilometrového běhu bude i Kristýna Sasínek-Meky, pravděpodobně v roli vodičky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jak bude během dnešního dne a o víkendu ví Dagmar Honcová?
4: Zatímco v brzkém odpoledni se budou vyskytovat pouze lokální a ojedinělé bouřky, tak později v odpoledních hodinách očekáváme déšť a velmi silné bouřky. Ty budou doprovázené nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu a pozor, právě silný vítr bude přinášet i škody. Víkend ale bude zalitý sluncem a nejvyšší odpolední teploty na letních hodnotách.
1: Na Signál Rádiu 80. léta a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
5: 14 hodin 2 minuty, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát. Na start posílám Madonu, hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ikonická hitovka a UB40 na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy se ženil Bonovox. Jestli to byla dobrá veselka a jak to vlastně tenkrát všechno bylo, připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na jejich startu budeme ve dni, který pro naše dějiny byl před 58 lety vše, jen ne veselý, vzpomínat na veselku frontmana U2. 21. srpna 1982 si totiž vzal Bonovox, svou středoškolskou lásku, Alison Stewartovou. Páru to báječně klape dodnes a mají spolu 4 potomky. We

šlapeme do pedálů dál za letopočtem 1987 a australskými rockery Midnight Oil. Vydali v něm své šesté album Diesel and Dust, inspirované turné po domorodých komunitách v tamním vnitrozemí. Single Beds Are Burning nesl poselství vrátit původním protinožcům jejich právoplatnou zemi a stal se průlomovým hitem kapely v USA.

Za velkou louží budeme dnes i končit. V amerických biografech měl ten samý, tedy 21. srpnový den roku 1987, premiéru snímek Hříšný tanec. V přípravách je mimo jiné pokračování slavného hříšňáku, který by měl být podstou Patriku Swayzemu a střihnout roli by si v něm měla i Jennifer Grey alias Baby.

0: Takhle hraje Signál Rádio a Vomek Vomek. Pátý ročník kulturně společenského festivalu dnes probíhá na pražském výstavišti. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky. Michael Jackson, Boy George nebo Visáž. Tak si na to počkejte.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
2: One ticket, please. Now almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
2: Yeah, she's

0: Za 3 minuty, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Připomínku jednoho z temných výročí naší historie si dnes můžeme připomenout v Praze. Pozvánku má Honza Navrátil.
1: Hezký den, letos je to už 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího československého státu. Smutnou událost si můžeme připomenout třeba i díky 5. ročníku kulturně společenského festivalu Nevermore 68, který dnes probíhá na pražském výstavišti. Tento rok se program věnuje tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde jen o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 přišla. Ze dne na den ze společnosti zmizely tisíce špičkových odborníků, ať už to byli lékaři, učitelé, vědci, umělci a nebo řemeslníci. Lidé, bez kterých společnost nemohla plnohodnotně fungovat a jejich chybějící znalosti, talent a také lidskost nás poznamenali doslova na celé dekády. Program na výstavišti běží od odpoledne až do večerních 23 hodin a 30 minut. Tak se tady zastavte a připomeňte si srpen 1968. Hezký den a také víkend přeje Honza Navrátil.

0: Kytarové rytmy a David Bowie chvilku před 15. hodinou. Za moment bude pokračovat naše osmdesátkové léto. Jsou Asylum, taky John Lennon nebo třeba Tanita Tikaram. Tak to bude znít. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte ve Strahovském tunelu v Praze ve směru na Prahu 6. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh, v něm stojí poruchané nákladní vozidlo. Očekává se nárazové zdržení. Dejte tady nohu z plynu a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné páteční odpoledne. Právě odbyla 15. hodina a ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme se společně podívat na přehled událostí. Vláda přidělila armádní letadlo pro zářijovou cestu prezidenta Petra Pavla do Spojených států, kam se hlava našeho státu chystá na jednání valného shromáždění OSN a pracovní návštěvu státu Nebraska. Premiér Andrej Babiš se ještě do listopadu chystá do Slovinska, Norska, Slovenska, Bulharska či Irska. Letošní produkce základních obilovin dosáhne podle agrární komory 6,3 milionu tuny, meziročně o 17,5% méně. U řepky produkce klesne zhruba o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí zejména sucho a vlny veder, ale i jarní námraza nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Dron, který 14. srpna sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska italská stíhačka, byl ukrajinského původu, uvedly dnes lotyšské ozbrojené síly. Šlo o nejnovější z řady incidentů, kdy se válka Ruska proti Ukrajině přelévá do sousedních zemí, poznamenala agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 5 zavádí placené parkování v zónách i ve večerních a nočních hodinách. Přespolní řidiči tak budou nově parkování v rezidenčních zónách platit od nedělních 20 do pátečních 20 hodin. Dosud bylo stání spoplatněno od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. Radnice tak reaguje na stížnosti rezidentů, kteří neměli v nočních hodinách kde svá vozidla parkovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalistům Plzně se vzdálil postup do Evropské ligy. Podrobnosti přidá náš sporták Petr Plintovič.
3: Plzni se první zápas závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy vůbec nepovedl. Viktorka prohrála na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Páteční noc bude zpočátku oblačná až zatažená. Na většině území s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřkami, které mohou být až velmi silné. Foukat bude mírný čerstvý vítr ze západních směrů s nárazy až 70 km v hodině. Ojediněle dosáhne rychlosti až 90 km v hodině. Sobota bude oblačná až polojasná, přechodně zatažená. V severozápadní polovině území místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. A teď zpátky na 80kovou hudební vlnu. Pohodový pátek.
0: Signál Rádio.
4: Dvě minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Už za moment se budeme věnovat sportu, konkrétně zamíříme do fotbalu. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Laura Brenigen.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy, takhle zní páteční odpoledne na Signál Rádiu. Fotbalová Plzeň je v tuto chvíli bez hlavního trenéra. Vedení Viktorie Kouče odvolalo necelých 24 hodin po prohře 0-3 v úvodním duelu play-off Evropské ligy. O jeho nástupci zatím není jasno, padají jména jako Radoslav Kováč nebo Tomáš Janotka. Ve hře je také varianta, že mužstvo přechodně povede asistent Marek Bakoš. O víkendu nás čeká další kolo tuzemské ligy. Zítra od 17 hodin přivítá Mladá Boleslav Slovácko, Artis Spartu a Zlín Liberec. Od 20 se chystá malé pražské derby. Domácí Slávě bude hrát proti Bohemians. V neděli od 17 vyzvou Teplice Zborovku Brno a ve 20 Sigma Pardubice. Všechny zápasy pro vás budeme na Signál Rádiu sledovat a o výsledcích pravidelně informovat.

0: Black Box a velká klasika z osmdesátek. Jelikož víkend začíná, tak vám prozradíme, co pro vás chystáme na sobotu. Kromě tipů a informací, kde se co děje, se úderem 18. hodiny taky o slovo přihlásí náš kolega Martin Hovorka a tady je na co se těšit. Tentokrát v signálech světových hitparád vás vezme do světového žebříčku roku 1989. Takže udělejte si v sobotu večer čas po hodindu, protože nás čeká spousta nádherných vzpomínek.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: italské rytmy, Ricky je povery na Signál rádiu. Za 5 minut, 3:15, se mnou ve studiu nachystanej Áďa. Adam, ahoj.
1: Pěkné odpoledne, Luky.
0: Patříš do skupiny lidí, kde je to teplo, anebo do skupiny lidí, zaplať pánbu, že chvilku se ochladilo a prší?
1: Já odpovím opět diplomaticky, asi do obou skupin. Ne, mám rád, když je teplo, já mám rád to, když svítí sluníčko, je hezky, ale zároveň nemám rád takový to vyloženě horko, obzvlášť když jdu spát, tak to mě nutí se neustále probouzet a sprchovat se třeba ledovou vodou, takže to mám tak jako vyváženě, bych řekl.
0: Ptám se proto, protože na sociálních sítích proběhla zajímavá anketa, která nás Čechy označila za věční stěžovatele, kterým nic není dost dobrý, protože většina lidí v současnou chvíli odpovídala tomu, že by uvítala zase slunce a horko. Ale ty samý lidé, když bylo slunce a horko, odpovídali, že už by chtěli chládek a trošku deště. Takže je to tak? Možná 50 na 50 přesně, jak ty říkáš.
1: Hele, Luky, vždycky chceš to, co zrovna nemáš, to je jasný.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Já teďka chci ale každopádně další 80ky a myslím si, že se mi to brzo splní. Co myslíš?
0: Já si myslím, že po 16. určitě. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si báječný víkend a těším se na vás v pondělí. V 11 dopoledne se sejdem zase tady na Signál rádiu. Ahoj. We'll be right back.

0: Hladíte odpolední vysílání Signál Rádia, moc vás zdravím a než přejdeme k další úžasné muzice, zprávami nás provede kolegyně Lucie Koldová a po odbytí 16. hodiny tu pro vás budou například Bonnie M, Depešáci nebo Rod Stewart. Užívejte si s námi společně 80kové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A ještě se podíváme na dopravu. Hlášenou nehodu máme na D1 na 155. kilometru ve směru do Brna, kde proběhla srážka dvou osobáků, která může částečně bránit v provozu. Zdržet byste se tam ale kvůli tomu nijak zvlášť neměli. Klidnou jízdu s hudbou Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne. Pojďme se společně podívat na ty nejčerstvější zprávy z Česka i ze světa. K senátním volbám bylo letos podle informací z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 8 desítek méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998. Kdy jich bylo 137. Lhůta pro registrace do senátních voleb, jejichž první kolo se uskuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami, dnes skončila. Tragicky skončil nedávný pokus dvou lidí přeběhnout železniční přejezd v Rájci Jestřábí navzdory výstražným signálům. Jeden z nich zakopl a před přejíždějícím vlakem už nestačil uhnout. Následkům střetu na místě podlehl, druhý utrpěl zranění. Policie nyní záznam nehody zveřejnila jako varování před podobně nebezpečným chováním. Americká a jihokorejská armáda dnes o 6 dní dříve ukončily své pravidelné vojenské cvičení. Ze strany Spojených států mělo jít o vstřícné gesto vůči Severní Koreji, připomněla agentura AP. Pchjongjang nicméně prohlásil, že krok nestačí, aby ho přiměl k návratu k rozhovorům.
0: Co se děje v regionu?
2: Letošní vzpomínková jízda historických vozidel na trase ze Zbraslavy do Jíloviště bude ve znamení připomínky z tého výročí triumfu závodnice Elišky Junkové. Tato žena proslulý závod vyhrála poprvé v roce 1926. Jízda proběhne 5. září. Všechny vozy, které se na trať vydají, budou vystavené od 10 hodin na náměstí ve Zbraslavi. Start závodu je pak v plánu na 13. hodinu. Honza Navrátil, Zbraslav.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi meteorologů bude zítra oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severozápadní polovině území místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a v 1000 metrech na horách 13 stupňů Celsia. Předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Hezké odpoledne a dobrou náladu vám přeje Lucie Koldová. A teď zpátky na 80kovou vlnu.
0: Signál Rádio.
3: Jste na vlnách Signál Rádia, odbyla 16. hodina a od mikrofonu se vám hlásí moderátor Áda Adam. Zámeček v České Lípě čeká rekonstrukce. Co zajímavého se chystá, povíme už za pár minut. Mezitím se mikrofonu ujme například Rod Stewart.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Renesanční letohrádek v České Lípě a dvě sousední budovy převzali stavbaři a čeká je rekonstrukce. V takzvaném Červeném domě a navazujících budovách vzniknou expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. Víc prozradí ředitel muzea Zdeněk Vytáček.
1: V tom nejcennějším objektu, to znamená Červeném domě takzvaném, budou expozice. Tím vlastně zpřístupníme tento objekt veřejnosti, protože tady vznikne naše nová pobočka, kde vlastně budeme dole představovat potiskování a barvení textilu a v prvním patře bude expozice o bercích a o jejich významu tady pro Českolipsko a vůbec taková historie celého toho objektu. A v těch dvou dalších navazujících objektech budeme mít odborné dílny, budou tady kanceláře centrální evidence sbírek a budou tady takzvané výruční depozitáře.
0: Zámeček v České Lípě patří k nejcennějším památkám svého druhu v kraji ve stylu severoitalské renesance. Jde o patrovou stavbu nepravidelného půdorysu zdobenou z graffiti s otevřenou lodí.

0: Tohle je Signál Radio, kde jste měli dnes ráno poslední možnost tento týden soutěžit, ale nebojte se, příležitost ještě bude, a to hned od pondělí.
1: Ano nebo ne na Signál Radio.
0: Stále ještě můžete získat úžasný prázdninový zážitek, a to rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, která vám umožní jednorázový vstup do kteréhokoliv ze 14 jeskyní v naší zemi. Sami si vyberete, kam budete chtít vyrazit. Co je proto potřeba udělat? Stačí poslouchat od pondělí až do pátku příští týden naše vysílání a na vyzvání moderátora se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně jedním jediným slovem, a to buď ano, nebo ne. Když odpovíte dobře, výhra bude vaše. Pro více informací potom navštívte naše webovky www.signalradio.cz. Držíme vám palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano, nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano, nebo ne na Signál Rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva, a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Bruce Springsteen nám hrál na Signál Radio, kde pro vás máme nachystanou už další skvělou hudbu z minulých let. Těšit se můžeme na takové hvězdy, jako jsou Whitney Houston, George Michael nebo Gloria Gaynor. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Radio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 196. kilometru ve směru do Prahy. Došlo tam ke střetu nákladňáku a osobáku s karavanem. Počítejte tam kvůli tomu se zúžením a s několika minutovým zdržením. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze Signála Rádia. When

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne. Právě odbyla 17. hodina a u zpravodajské relace vás vítá Lucie Koldová. Meteorologové rozšířili výstrahu před silnými bouřkami na většinu Česka. V Praze a na severu Čech navíc hrozí přívalové deště. V bouřkách může během krátké doby spadnout kolem 40 mm vody, na severovýchodě Čech mohou celkové úhrny dosáhnout až 70 mm. Hladiny menších toků mohou vystoupat na první ojediněle i druhý povodňový stupeň. Fanoušci hip-hop kempu ostře kritizují pořadatelé poté, co festival odvolali pouhý den před plánovaným začátkem. Někteří požadují vrácení peněz a mluví dokonce o možném podvodu. Na sociálních sítích se objevují také názory, že značka kdysi populárního festivalu je definitivně pohřbena. Britsko-americký herec Anthony Hopkins dnes vydal nové album klasické hudby s názvem Life is Dream u renomovaného hudebního vydavatelství Decca Classics. Hudební skladatel, známý především jako hollywoodská hvězda, na desce představuje 12 skladeb. Mimo jiné v podání londýnského orchestru Philharmonia Orchestra a pod taktovkou venezuelského dirigenta Gustava Dudamela.
0: Co se děje v regionu?
2: Nového veřejného elektrického grilu se brzy dočkají obyvatelé Berouna. Ten radnice nechala nainstalovat v parku u střední zdravotnické školy. Aktuálně se čeká na zprovoznění elektrické přípojky. Grill se bude ovládat přes SMS zprávy a pronájem vyjde na 120 korun na hodinu. Obyvatelé žijící v okolí se ale bojí hluku a také nepořádku a zároveň řeší, kdo bude grill a okolí uklízet. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V jediném tréninku na velkou cenu Nizozemska vozů Formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu předčil o 121 tisícin sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl Antonelliho týmový kolega George Russell. Dnešní program pokračuje kvalifikací na sobotní sprint.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severozápadní polovině území místy, jinde ojediněle déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Foukat bude slabý západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách vítr přechodně zesílí. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, v tisíci metrech na horách 13 stupňů, a v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, páteční podvečer před námi. Díky vám, že zůstáváte s námi.
0: Signál Rádio.
3: Pohodový podvečer se Signál Rádiem, kde vás od mikrofonu úžasnou hudbou 80. let provází moderátor Áda Adam. Milovníci krásných karoserií a automobilové historie, nastražte uši. Už za pár minut si povíme o zajímavé akci, která nás čeká už zítra ve Veselí nad Lužnicí. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael nám zněl na vlnách Signál rádia. Koho lákají nádherné karoserie, zvuk starých motorů a nádech automobilové historie, neměli byste si nechat ujít zítřejší akci ve Veselí nad Lužnicí. Právě tam se uskuteční další ročník oblíbeného srazu historických automobilů a motocyklů Selské baroko. Obdivovat krásné veterány z dob zlaté éry motoristů můžete přímo na náměstí. Čižit se můžete na i orientační jízdy malebnou krajinou jihočeských vesniček. Akce není určená jen a pouze majitelům historických vozidel. Na své si tady přijdou všichni návštěvníci, kteří chtějí zažít nádech nostalgie na plný plyn. Nostalgicky hrajeme u nás i na Signál rádiu, kde pro vás hrajeme to nejlepší z let minulých. Je tu s námi právě teď Whitney Houston.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: naladěné Signál Rádio v létě, kde se ještě v této dni můžete těšit například na Erasure, Roxette nebo Mrayhead. K tomu si také už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak zůstaňte naladění.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Signál Rádio, máme 17 hodin 38 minut a to je ideální čas na to představit si další výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si na našem Magiči pustíme hit Stay on These Roads od skupiny AHA. I když náš playlist tvoří převážně pozitivně laděné songy se svěžným rytmem, to neznamená, že si čas od času rádi nezahrajeme trochu více citově barvené skladby. To ale vůbec neubírá na jejich síle. Naopak, užijte si další vybranou specialitu na Signál Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Michael Jackson nám zněl na Signála Rádio, kde se vydáme za novinkami v dopravě a v příští hodině tu na nás opět čeká to nejlepší z osmdesátek. Těšit se můžeme například na Sandru, Tinu Turner nebo Jasona Donovana.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu tramvaje v ulici Nádražní, dávejte si tam za volantem pozor, mohl by tam být hustý provoz. Bezpečné cesty vám přejeme ze studia Signála Rádia.

0: Rádio zprávy.
1: Příjemný podvečer vám přeje Lucie Koldová. V rychlém přehledu se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody v tuzemsku by se mohly od ledna zvýšit o 300 korun. Emigrace významných osobností po 21. srpnu 1968 se podepsala do stavu společnosti na dlouhá desetiletí, řekl na zahájení dnešního festivalu Nevermore 68 v Praze předseda Senátu Miloš Vystrčil. Americká technologická společnost Apple loni v Irsku na daních zaplatila 17 miliard dolarů, zhruba 350 miliard korun. To představovalo 40% celkové částky, kterou firma odvedla na dani z příjmu po celém světě. Britský princ Harry, Elton John a dalších 5 žalobců musí zaplatit deníku Daily Mail náklady 9,5 milionu liber v přepočtu 267,5 milionu korun spojené s jejich neúspěšnou žalobou, informovala agentura AP.
0: Co se děje v regionu?
2: Do finále směřuje projekt revitalizace náměstí Svobody v Kladně. Obyvatelé se tak dočkají nové odpočinkové plochy s v Česku jedinečným systémem hospodaření s dešťovou vodou. Travnaté plochy pomalu zarůstají a na svém místě jsou už také nové vodní prvky. Autobusové zastávky se na místo vrátí se začátkem školního roku. Celá revitalizace vyšla na 110 milionů korun. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil z blížícího se US Open. Italský tenista dnes na sociálních sítích uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. 25-letý tenista hrál naposledy ve Wimbledonu, kde získal 5. grandslamový titul.
0: Signál rádio, počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. V severozápadní polovině území místy jinde ojedinělé déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů Celsia. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Děkuji za pozornost a přeji vám příjemný a především ničím nerušený začátek víkendu.
0: Signál rádio.
3: Krásný pátek plný skvělé osmdesátkové muziky vám přeje Signál rádio a moderátor Áda Adam. Odbyla 18. hodina a proto opět přišel pomalu čas pro kolegu Jirku Svobodu, který obohatí tento večer zajímavostmi o dnešních výročí, a to už za pár minut. Kam se s naším strojem času vydáme tentokrát? To zjistíte už za chvíli.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kromě úžasné hudby tu nabízíme i přehled zajímavých výročí. U mého mikrofonu je už teď kolega Jirka Svoboda.
1: Jste ve společnosti Signál Rádia, dnes už je 21. srpna. V roce 2008 to byl den, kdy byla u Znojma nalezena takzvaná Mašovická Johanka, tedy plastika ženy vytvořená před 7000 lety. Roztáčím stroj času a jdeme za dalšími událostmi z minulosti.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1996 v Londýně poprvé otevřena replika Shakespeareovského divadla The Globe. Bohužel celodřevěné divadlo po několika letech vyhořelo. V roce 1968 v noci na 21. srpna překročila hranice Československa vojska pěti států Varšavské smlouvy a pod záminkou kontrarevoluce obsadila zemi. Dočasný pobyt sovětských vojáků se protáhl na 22 let. Poslední sovětský voják opustil naše území v roce 1991. V roce 1911 byl z pařížského Louvru ukraden slavný obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinci. Po 27 měsících byl nalezen v Itálii. V roce 1910 podnikl český průkopník letectví Jan Kašpar první let na území Moravy na letadle Blériot 11. A do tohoto dne v roce 1609 se datuje první použití dalekohledu, který se strojil Galileo Galilei.

0: Sandra nám hrála na vlnách Signál Rádia, kde se už dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti, kde se s kolegou Martinem Čípou blíže podíváme na nejžavější novinky našich oblíbených osmdesátkových hvězd. Na sociálních sítích pro vás hledáme nejrůznější podrobnosti, o kterých vám už po odbytí 19. povíme. Do té doby nám tady budou znít například Peter Kent, Phil Collins nebo Queenie.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Phil Collins nám zněl v reproduktorech Signál rádia. Kolega Luboš Dvořák opouští Moravu a míří do jižních Čech a více nám o tom teď právě poví.
1: V plánu mám absolvovat triptych TTT, tedy Třebíč, Telč a Třeboň. Historické město Třebíč je po Jihlavě druhým nejlidnatějším městem kraje Vysočina, i když moravský dialekt je všude přítomný. Za prohlídku stojí nejen proslavené a UNESCOm chráněné židovské město, ale i bazilika svatého Bartoloměje. Za okouknutí stojí i Karlovo náměstí, které patří svojí rozlohou k největším v České republice. Město žije různými společenskými událostmi. Dnes tu začínají tradiční slavnosti 3KP. Akce je oslavou udělení městských práv, která městu v roce 1335 potvrdil budoucí císař Karel IV. Okusil jsem s karavanem také pohostinnost místního kempu Poušov, ukrytého v údolí meandru řeky. Na meruňkové knedlíky a hovězí guláš, vařené majitelem areálu, budu dlouho vzpomínat. A když nemáte bydlík a ani stan, tak vás ubytují v dřevěných chatkách. Zítra mám v plánu Telč. Z Třebíče zdraví, Luboš Dvořák.

0: Signál Radio. Signál Radio.
1: Pohodový páteční večer vám přeje Signál Radio, které vám už za pár minut nabídne další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Jaké zajímavosti o vašich oblíbených interpretech vás čekají tentokrát, se dozvíte už za chvíli. Mezitím další skvělá hudba, kterou vás bude provázet moderátor Áďa Adam.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, kdy už přišel čas na Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.
2: Kapela Europe na sítích ukázala svůj snímek z obálky časopisu Classic Rock. Ta bude taky součástí limitované edice nové desky s názvem Come This Madness, která spatří světlo světa na konci září. Podepsaný mramorový vinyl vyjde jen ve 250 exemplářích a dá se tedy očekávat, že se okamžitě vyprodá. Paula Abdul se na sítích pochlubila, že obdrží ocenění od Amerického svazu učitelů tance. Kromě její nezanedbatelné stopy v roli zpěvačky je totiž hlavně choreografickou ikonou, která začínala jako roztleskávačka basketbalového klubu Los Angeles Lakers a později stavěla choreografie pro Michaela i Janet Jacksonovy, Prince nebo George Michaela. Rod Stewart zrušil zbytek svého amerického turné, protože musel podstoupit operaci srdce. Rod je ale nezlomný a fanouškům na sítích vzkázal, že už se cítí lépe a po doporučeném měsíčním klidu má opět v plánu vrátit se na pódium. Tisíce komentářů od fanoušků i kolegů z branže mu přejí brzké zotavení. A kapela Queen propaguje na svých profilech nový soulový single bubeníka Rogera Taylora I See You Now. Ten vyšel minulý týden na všech streamovacích platformách, včetně videoklipu na YouTube. Je předsevzetí celého alba, které vyjde 18. září. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio.

0: Páteční večer trávíte na vlnách Signál Rádia, kde se můžeme i nadále těšit na další jedinečné hity 80. let. Hrát si to budeme ještě v této hodině takové hvězdy, jako jsou například Pointer Sisters, R.E.M. nebo Lionela Richieho.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Ve vašich reproduktorech vám zní signál rádio. Pamatujete na dobu, kdy cesty autem doprovázely řízky z Albalu, v kempech vonily buřty, u stanů a lehátek hrálo rádio a z reproduktorů zněly hity, které si pamatujete dodnes? Časy se sice změnily, začali jsme více létat, auta jsou rychlejší, mobily více a více chytřejší. Jedno ale zůstává stejné, písničky vašeho mládí, které stále zůstávají v srdci. Užijte si proto 80kové léto s naším Signál rádiem, které vrací do mládí přes hudbu z minulých let.

0: Signál Rádio.
1: S vámi je Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam a už za pár minut se vám bude hlásit i kolega Lukáš Blaha, který pro nás má další zajímavosti o jednotlivých hitech v rámci Signálu hudební minulosti. Do té doby se můžeme ještě také těšit na Cyndi Lauper, Paula Younga nebo George Harrisona.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Závěr pracovního týdne trávíte se Signál rádiem, kdy už začínají signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Na jejich startu budeme ve dni, který pro naše dějiny byl před 58 lety vše, jen ne veselý, vzpomínat na veselku frontmana U2. 21. srpna 1982 si totiž vzal Bono Vox, svou středoškolskou lásku, Alison Stewartovou. Páru to báječně klape dodnes a mají spolu 4 potomky.

Šlapeme do pedálů dál za letopočtem 1987 a australskými rockery Midnight Oil. Vydali v něm své šesté album Diesel and Dust, inspirované turné po domorodých komunitách v tamním vnitrozemí. Single Beds Are Burning nesl poselství vrátit původním protinožcům jejich právoplatnou zemi a stal se průlomovým hitem kapely v USA.

Za velkou louží budeme dnes i končit. V amerických biografech měl ten samý, tedy 21. srpnový den roku 1987, premiéru snímek Hříšný tanec. V přípravách je mimo jiné pokračování slavného hříšňáku, který by měl být poctou Patriku Swayzemu a střihnout roli by si v něm měla i Jennifer Grey alias Baby.

0: Je s vámi Signál Rádio. Do víkendu vstupujeme s oblačnou oblohou a bouřkami. I zítra by mělo být převážně oblačno, místama s přeháňkami a proměnlivým větrem. Neděle by už měla být ve znamení spíše polojasné oblohy. Oba dva dny se budou ale maximální denní teploty pohybovat okolo 19 až 22 stupni. Užívejte si vysílání Signál Rádia, které už od 21. hodiny přinese pořad The Power of Love.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál Rádiu se blížíme k 21. hodině, kde vás bude provázet pořad The Power of Love s nejromantičtějšími hity 80. Ada Adam se s vámi loučí, ale ne na dlouho, slyšíme se zase zítra odpoledne. Hezký večer.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80.
2: Ahoj všem posluchačům Signálu, jsem Aleš z Prahy. Mám rád 80, protože jsem v nich vyrůstal a hlavně Duran Duran.
3: My vás strašně rádi posloucháme, protože přece jsme vyrostli na 80, takže je to takové příjemné vracení se do minulosti prostřednictvím písniček.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
1: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
0: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
1: Jirka Svoboda.
0: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
2: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Don't worry, be happy.
1: The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

0: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.